jsem. V noci před se nikdo samotem rád není, neboť líbat měsíčním osvětlení je to nejhezčí, víc se na to není. Někdy tak, pak zase tak, kdo víte jak.

tanto idea. Co se mě týče, si cvírna jsem svým zásadám, ze svých ideálů neslevují nic. Kdyby však někdo dnes přišel a řekl, rád tě mám, možná dala bych si říct. V noci přece nikdo samoten rád není, nebo ti líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víc se na to není, někdy tak pak zase tak dojde jak...

Tichých pouze na noc nás vezme. Každý z nás musí troch lásky míti, bez ní dál světa běh by nemohl jíti, což bez lásky by srdce mohlo býti. Někdy tak, pak zase tak, no víte jak. V noci přece nikdo samotný rád není, neboť líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není. Někdy tak, pak zase tak a všelijak. Zkrátka vždyť vy dobře víte jak.